0: díry, kroutí si kníry, ocasem mrská na stranu. Do díry si čí hrozby kočičí potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
0: To nedělá.
1: Angurská mici je vždy v kondici, všem na ulici dá do těla.
0: Dá do těla.
1: Ten, kdo si tričku dělá rozcvičku, kdo má fyzičku, ten uvidí,
0: ten uvidí,
1: že o ty svaly

žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko.

zemi. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

a zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka, budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

na křídlech lásky se vznášela jak notové svazky. To, když někdo průvan způsobí, láska začíná. 1, 2, 3, 4, 5 na doby.

když šla spolu na uvertúru. Hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla malá pianina.